Kamil Srdeč. Vy jste se naspávali. Mě se zarčkala. Mě se opravili zubíče. My jsme správně. Jej!

miasteczek. Jeste se naspávali. Mě se zaručka lábí. Mě se opravili zubidiče. My jsme správně. Jej!